největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Tequila! Maritza!
2: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klam, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se točí.

Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže Slížovica, 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko? Tak.

Horký že Slížovica. 28. august Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko... Tak.

0: celý víkend bez kecov. Toto je rok. Rádio Rok.
1: Ja vení! Dole ujam! De monsieur! Vanesto! Tak mi to teda nandej! Nandej! Nandej!